0: A tež môj sa tu viezo s vúsevaniom dženca rano nechamoj. Dále komdžič nie. Tu máme netko za vás tému upšelatku z Blanku Funcine. Dobar ranie, Blanka.
1: Hej, dobar ranie. Hej, konc týdenia sú texaským Serbine svedčili a zo bochme tež mit rúze zonili, kak tam netko bie. Nám Clemens Schmidt praj o tom rozpravia, kiež je tohle tež sobú doživiu. Radvorská šula svedčí svoje stoté narodniny, budeská sábská šula svoje 80. Vo tuto maj ročnico maj viac zoniče biehu tutoho rania. Ani mo toho očakuje vás, kaž kojižde štvortknú a storia filomilo sa přes češ so vosibe naše dieči a nučky vesela.
0: No to se tiež myslu. Sada menšino popečich je dobranie tu z budeského studia, netko tiež s Alexom Morganom.

Včera so sa zešli čvornojo župno obšetsedstva župe Jan Arnošt Smoller Budešin a oni doročachu si na svojom zdenženju plán předovzaču za klitu. A vyšako viesče, včera ište sme rečeli vo župe Michal Horník, ktoráž je predčerovším mimo svoje posedženie, netko potekým župa Jan Arnošt Smoller. Ale, kak vupada plán za klitu? V aprilu ma byč vona a s dobom vulpna zromadžizna župy dále ceča zromadžizna Romatnje z Drežďanskej tovaršnosťu Karl Gustav Jung ceči vúžiský povestču sympózi v domje tisa Catovy stroži z náročným serbským podželom převiesť a tež kubvanskú jizbu za svojich čvonu budú znova poskyčeť.

0: No a to som sa ráno kytro dživala, naraz stejachu tamši tankovanišču při tankovni, nedom dve nakvadne auča a cí prava auta, no to som sa dživala, kto ta hevak tak nejo, ale vod dženznišo je on potekým zase pváčiv, tak mienované tankový rabat. Je to reakcia kniežostva CDU a SPD na vysoké košty za benzín a diesel. Tola keľko přinese tuton rabat vodžarjem auto vopravdže. Pod smušku je to přeriezne niečo 13,6 centov na liter, kýž lutujeme. Vizo jenož potom, jeli vostanú pfáčizne tajke, kajkež bychu vone do zavíčenia rabata. Vie Klemens Schmidt.
1: Aj celé pravie, koncerne minerálneho volia nejsú menujúce vinovate zniženie dávku dosponie kupcam dále dač. Jeli si potom ešte raz vúličíme, keľko přes vonu napravu opravdu ľutujeme, so prášaš kúj bono, po takým komu je tutun rabat zcela na dobro. Přetož vodžarie auto, po takým číkyž tankuje diesel alebo benzín, ľutuje ste mesačne jenož na 9,02 €. To ešte nie je ani kaščík piva. Na druhej stronie plačí stát za tuto gigantické voloženie za 2 mesiace na 2,5 miliardy €. 2,5 miliardu. Je to naposled kytro droha naprava, co bychu dnevných vodžarjov auto zmierovali. Mnoho expertov kritizuje napravu jako rysy symbolovú politiku, k přirovnaniu. Za tak menované Deutschland-ticket plačí zjazk celé leto, jenož niečo 1,5 miliardu euro. Płacizny zatun, pak maja sa za pasażeru przychodzie dalej zwyszyć. Woprawdzite dobycia tanku o rabata su naposledk skierie woliwe koncerny, hać jednory ludzio.
0: Tak daleko krótka analiza tankowego rabata. A propos, ludzio z naszego regiona szako budu najebać do swoje auta za nas skierie susadny czeski albo polski natankować. Czesza maja zdejš od dženznejšieho státne nápravy prečilo vysokým fatiznám, kotrož pak sú prirunujú k našim nadal niše. Vo 17 centu maja sa tam fatizne za šprit přidatne znižiť. To si môžete potekým od dženznejšieho sem znova přemyslí, čo či doče do Českie abo pola nás tankovač ve objemaj krajom maj sa od dženznejšieho fatizne znova zniža. A s tým je Cibilky na 6, ja som Katka Pöpelec a zdrowiu vás do nového rania. Z Blanku Funcenej som tu dženca ráno štúdiu a môj sa vieza vieselíme přes šitke vaše, apropo tankovanie, vopkadne pokyvy, zdieče nám rade, jeli je nešte lus na pučach a nadroch, što ešte tak nemielo byť.

0: Rosanna, wot toto to bije, a ste mi šest šmenčinu do šestčich, vy viesče, to je čas za...
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Monika Králová z Boranec.
2: Ľubí připosluchario, před 20 letami podach sa ze Šmitec vozidvonistvom na vúľku jezbu do Francúzskej, do Normandie. Náš vône cíl by Lucie. Bychme čipni a chcechme zeznať živenie Sviatie Terézie. Dženca círke na ňu spomína. Terézia Martin, kajž s menom rikaše, narodí so v 1870 v Alençon. Jakob je 4 let stará, zemre jeje mač. Nan přečane tak se svojbu do miestačka Lisu. Terézia burze češko skore. Tola je vulka žádosť by, stajne ve veselu s Bohom zviazana byč. Tak zastupi hižo s 15 letami do kluštra Karmel od Lisu. Terézia je veľa zapiskov zaostajúva, kotrež sú so pod tie titulom Stavizne duše vúdali. Se 24 letami je na suchočinu zemriva, abu pokovana na kiržove velisuj. Ona sa nám predstaví s kvičelom, černikou, dokež so praji, so chceš je po svojej smerči telko nádov za človekovu prosič, kaž bychu so z nebes rože sali. Bamš Pius 1. Je ju 1923 zbožnú a 1925 sviatu praju.
0: Nábožne svoje kni mađenca nadoku a zamovitosti radvorskej vosady Monika Králová z Boranec.

0: Mlube dzieci, z wami snieda dżęca. Fila milos.
1: Filomelos. Dodam dejstva Marie Drozene.
2: Jeden tydzień je naš Filomelos již o popuču smio ju. To je hakle druhý raz, co se do italskeje poda. Sem čipna, kak so jemu netko popuču vědže.
3: Na podzemnu, na podzemnu, pojte Drozna. Pojte Drozna, na na na na na na na na.
2: Ach, to pak je rynie, co se jemu dere veče. Hač do Bauerskeje je si doličal, do Alpu, a stej na Almie a vůboko předcha. Oh, jodlovač to dre ne je najväčší talent našo Filomelosa. A krúam najskýre hižo v uši bola.
3: Jodl, jod, na, v krúe. Herta, Reza a Gretel a kajš vyši rikače, vy mače si najrenčo. Cvedži na vúce stač, ležeč a žvemlič, zvopušu nekotre muchy zeširič. Oh, to by so mi tež ľubivo.
2: Tuta idea pak so krúam pošim za čunelu.
3: Šokej šaka, ja boli čunelom dále. Burze sejdu meduce pod blidom v bello ristorante a tykam bella pizza, bella spaghetti, dla tato a drbiu bella dále, jenoš ište mavu pikolo styrenci popšiu.
2: Filomelos tepta pouce a pyta za vačkami, zoby si brjušky ščeku sknatekal, zoby dosť mocou mil, když Alpy přeliči. Ups, netko je Filomelos do krujace o plinca stupil.
3: Opravdže, šaka, herta, reza, gretel, by to treba. Lech, zo, netko ja voljam kaj zapotk. Šikvali to tešne.
2: Prav je, takle so v Bela Italii pokazač ne možeš. Najlepje je, zo so tamle v horske rečce vukupaš. O, je taká taký, že zase raz treb.
3: Je to voda zimná. Lod zimná. Nož chce utunkať, čo to dosáha. Zima. Víšte, mi je tak zima. Tajka, krotka, vopuška.
2: No, poj, Filomelo, so jače zase vúčanú.
3: Ach, zima. Ale okej.
2: No vidíš, netko se čiste a so svědčíš kajš hono latarní vobilené jeko.
3: Máš pravé. Okej, takhle vukupané se netko elegantne dosť za Italsku. A môžu dále léčeť. No, Fyrty, šaky, hač do burze.
2: Dobre liet, Filomelosa.

0: Policija z G.
1: Na 156 v Leske v Mališanskej gmene je policija spešnosť kontrolovala od neže 400 jezdži 2B640 přes spešne. Negatívny dňový rekord na stej šofer ze Zdöbelna znímali 80 km/h. Što je to jemu netko uneslo, jeden dybk ve Flensburgu a 115 euro pokuty dobi on zapfačič. Kamencu je peča starší muž se svojim červeným panda do kolesovaria zjú, jako tajko ho opisuje jeho 20-letný kolesovar znemenša, a tuton bie na ľuvom poku drohy na pučniku popuču, jako auto prostče z drohy nalivo odpočí a do neho zajedže, 20-letný so lohce zrani, na jeho kolesu nasta škoda 100 euro a vone panda, z toho vujnže policia, jedrie so pši zražce na zá. Adnem ľuvom boku obškodil. V Vojerecach sú v útoru moped, kýž bieše so pred nešto časom tam zúbil, zaso namakali. Polícia je zviesčiva, zo jedna so vo moped 26-letného, kýž možachu jemu netko zaso ručič.

0: No netko še ma zoko kuhni zarijo ali so nađijam, a ste mi netko na povosmih.
1: Srpski rozvoz. Povješče. V studiju Blanka Funcela.
2: Srpska zakladna a srpska vyšša šola Budešin svedči tej tutych dňach svoju 80. ročnicu založenia. Pod hesłom naša šula čera dženca a jutce sú so šulerio na šelakých stáciach se staviznami kubaniša zabírali. Časový svedkojo pobychu čera na projektnym dňu zakladnie šule riadoniach a rozmoviachu so ze šulerimi. Zajšvých mesacach nastašte brošúrka, vústajnca a video. Dženca prezentuje sa projektové úsledky na zromadnom zabavnom popodňu se zbyvšimi vúčerimi Serbsko-Kubanišča. Kmenská rada slepo je svoj hospodarský plán za leto 2021 vôsne v obsamknula. Za investície maja cokone 2,8 miliónu euro k dispozícii. Najvyššiu prioritu má plánovanie nového strôdniskoho centruma. To je najvážnejší projekt struktúrnej zmeny gmene. Dále chce gmena slepo do tamnejšie voňovie vobore a šule investovať. Tak má so mes druhým solárna příprava na češče nemsko-serbského šulského komplexa instalovať. Za 108 tisac euro chce gmena Serbské kultúrne centrum sanirovať. Pěč iniciativu z Horní Vůžice je nominované za publikumové odvosovanie vo nemské myto za angažement. Je to mes druhým tohorstvo přečelov motorských z Budešina, kotre školžde leto vůlec za dječi dječaceho domu ve Vůješku organizuje. Budeské tohorstvo Cuzeum je nominované za svoje kubanské poskytky v okolo technologie CNC za modostných. Online-ové odvosovanie beží od 19. októbra až do konca mesaca. Ze Sakskeje je 40 projektov v odvosovaniu, po celej Nemske nemale 500. Zuborničce Pola Malešec maja netko od Sitche neodvisne nadružne v obsvetlenie. 4 nové nadružne lampe so jenice od Svunca z energiu zastaraja, tak Malešanske vesnosta Matthias Seidel. Solarne platy sú do štiežorú zatvárené a milina skvaduje sa akúach. Dež ve zime a dež je dlie pomročené, maja sa lampy svedčiť. Nové v obsvetlenie gmenu niečo 27 tisac euro pvačilo. V okres Orec dostáva so džen a vúpšo do zadúženia. Za kletu líči krajnoradný zariad s deficitom 101 miliónu euro, leto na to ze 137 miliónu eurami minusa. To vukadža značiska ETA, ktoré sú čera prvý raz ve okresnom semiku diskutovali. Příčiny sú rázne stúpance sociálne vúdavky v okresa. To nastúpa především v obuky modžinské pomoci a vúdavky za ládanie. Kaž rozvoží finansný decernent Tomas Gampe, treba ja džen a viac ľudí sociálnu pomoc. Tož líči v okres tým, zo dyrby 2027 kruč viac pene za ládanie potrebných zapvačič a čišče pred 10 letami, cukone 5,3 miliónu euro. To bychu naše povestče, kotrež namakače tež na našich stranách internetče a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Aj bude to zaso přečelný nazemský džen, svunčko, nekotre mročele dre na nebi uvuladame, vostač pak ma sucho, takhle v okolo 21 do 24 stopňu dženca, júce kudnišo se s 19 stopnemi.
0: Dvaj vopkadne pokývaj za vás mám. Polícia runie vyskač na tvari, abo miestom tam zavíšči, že ste, a to na S5 živi, že sač potekým miest kulovcom a Nímcami. A kajže sa nám tam telefonistu ždilivo ste, tu vyskač dre tak, zob vyska na smír Nímce. A tu Budešine je rodová droha vo dženstnišoho zaso. Dosponje votorena, tež pidatne parkovanišča pri Dachanskej cirkvi. dale vostanu, do nižnje su dživa na kablovi trase Stare mjesto zakončene.
1: Serbski rozvoz.
0: A hišče dalši poki, o tun miri so netko naušitkih tih, kot siš nas rade přes Alexu doma poskaja, přes nojmovo pomocnika domjacnosti. Tam šitko zaso funguje ze spoznačom našeho signala, gdybyče prostřec Alexa špil mir MDR Sachsen sorbisches Programm.

Dženca, zetka so gminska rada v Vokljecach, a to sedmih, respektivne Vokljecanska gminska rada se zetka, a to v Novi Vjesce, sedmih tamnejšim dohožnostnem domje. Dženca, če na informacijske zaredovanje ke lokalnemu zastaranju z miliny v Radvorju prošeni, aby etovošnosť a energiové družstvo Vitaj přeproša večo šestčich do hostčinca Mia, središčo z tej prašenie, kak môže lokálne zastaranie z milinu z Nucka Radvorskej gmeny možné byť. Zaposłanča CDU v krajnom Sejmie Lien Jenčec zromadne so statným ministrom za vopsvit a ratostvo Georgom Ludwigom von Breitenbuchom přeprošuje na rozmune večer a to jutce na posedmich do Nukničanskije baraki z četo přeprošení. Na džen motorených dory přeprošuje vonjova vobora ze Smičkec do svoje gratunie a to sobotu cjoch. Tam môžete si vobľadať, kak núzová auto z Nucka vypadá, poskyčí sa tiež defibrilátorové tréning a môžete ešte vo veľa viace sami vyspytať. Sobotu je ďalší názemský koncert, a to na česť Jurija Pilka, hodžiskej cirkvi. Koncert vôtuje ko Budešin. Přichodne predstavenie hudobnej skupiny Floppy Dolls, to je sobotu večer v Krusčicach, jednoče na po 8. A s tým jednodom cíbiedlky na 8. Dobranie.

0: Radvorská šula zakvatna romanže ze srečne sveči tuto mesacu v Vinovcu svoj jubilej stoletného obstača. Tohodla sme hižo do osvečenia ročnice šuli pobyli so šularemi a vúčarjemi rečeli a tiež vocebito šulský krúžk zeznali. Ladejo na tému Radvorská šula nede a dženca mieše reporterka Monika Gerdesová napríklad v serbsko-rečnej skupine džesatéria Jadunje, was sie bitte praschenje na Schulario?
1: Das war nicht gepunze, zu wons jesatki. Ka budze, zu so wunna, tut du Schule dopomnitsch, de budze, zu preitsch, da berianne na die Schule.
2: Ja, muss man bei die Passen, da wir im November, wir jenges gehen, muss man mich jetzt dopana, hat der Schieber na, es muss jetzt eine Hodgine mani, es muss jetzt nicht der Wuknali, ha Popanu, ha Wetschers, Mupon, sie London, Wubladali, aber, nekeke jenges gerehe, so tschwali. A sme po svojbu přenocovali. Mňa sa tá jezba jara ľúbila.
3: No, máme v našej šuli jednu vujku športu halu, hát jednu šiskú zárodu, abo jednu kuchnu, kde sme tie sme druhé projekty činili, abo také svedžené kaž postnice.
4: V šuli som sa pod AG zárodky obžilila, to by tie však zajímalo, dokud sme tie ústlené šlenovo uvukli, tie v zimi ústlené šlo pekli alebo varili, a to by tie fajn.
5: Ja som od Budošin. A ja som v Serbsku šulu hrali po serbske vuknu.
6: Ja som ze Slutopča. Also ja som miel, jaká AG s nami ruštinu. Ja tie ráne danke na tie šuli ešte športbo, to sa ešte veselil.
2: Also ja som ein jara krutký šulský púč, čo keď ja v Radboru byliem. Ja som možná to doplniť, čo sme v prvním na štvrtom letníku ešte dieka v Pinci húč pomeli. A ja som sa veselila, že si ja mohla sa s mojimi přečelami pon hačo 10-letníka Romáčo Šulivoč.
7: Za moža netko leca tiež z vyššej šulu jubilej svičič nie je samozrozumlivé. Vúčaka Milenka Ertlova sa dopomína.
8: Celé veľké úžadanie by za mne, když ja tu ju vidžu te v obraze v leče 2005, když ja sa potom zase krušťanská šula zaureva, dobiava tiež Radvorská šula zaureč. A sme celé jednore přemysli, što môžeme mu nekaj činč, zobo naša šula nešto v osobito mila, zobo mu přečivo tomu zaureču mule jednač. Naše vulke zbožajo tedy bolo, zo jo Radvorská gmina, što ješ by tedy vesna nastal Vincent Spalberška, zo jo von se celé jasne zvúraznil přečivo zaureču šule, a zo jo gmina tý znamy vojovala vo zdržanie šule. Hakle po spočatku šulsko leta, môžu sa ja dopomniť, sú, je súdnictvo. Prosúdživo za smie Radvorská šula vostač, ale jenos doke šmiachme mačernoročných šulariu.
7: Jeden z cvodňovských šulských poskytkov je AG Drevo. S tými šulariami je návoda kružka Ludvík Saksa miestom 70 vauku gmíne nastajú.
9: So, a to poslednú vauku je zvierata na ose, to sme 16. júnia romáče ze Svesnanostku ve kamene posvedčili se všemi dičimi, to sú oni popojňujú tam poboli a tam malé vesne svedžen z toho nastav, so to vesne no, sú tam blída natvarili a malé přikus davoho a to je tak rejne bolo.
0: Praje 80-letný Ludvík Saksa. Pod jeho návodom sú šulario vauky tvárili a tiež pomalovali. Štož ste tu rúne svyšeli, pak by jenož malý vúrysk zväčšo vúsovania vo Radvorskej šuli. Tuto nedelu svyšite potom viac o tým. Achaj, a kaj ešte pojezd čas na nás svyšeli, tiež Budeská šula jubilej svyči. O tým chceme júce rade povedať.

0: Ištvan Kobila to bil z Sanku Doribo, 5 minčinu do 8 stemje.
1: Nabožne slovo.
0: Mađenca Monika Kralova z Boranec.
2: Ljubi připosluchario, před 20 letami podach se ze Šmitec vozidvonistvom na vůlku jizbu do Francouzské, do Normandie. Naš vône cíl by Lucie. Bychme čipni a chcechme zeznat živěně svatého Terezie, dženca círky na ňu vzpomíná. Terezia Martin, kajž s jménom říkáše, narodí se v 1873 v Alençon. Jakob je 4 let stará, zemře její mač. Nan přečane tak se svůjbu do městačka Lisu. Terezia burze češko skore. Tola je vůlka žádost, že by stajně ve veselu s Bohom zvězana byč. Tak zastupí hižo s 15 letami do kluštra Karmel od Lisu. Terezia je vele zapiskou zaostajuva, kotrž su so pod tije titulom Stavizne duše vudali. Se 24 letami je na suchočinu zemriva abo pokovana na kiržove v Lisu. Ona se nam predstaví s kvičelom černikou, dokež so praji, so chceše po svojej smrči telko nádou za človekovu prosič, kajž bychu so z nebes rože sali. Bamš Pius 1. Je ju 1923 zbožnu a 1925 svijatu praju.
0: Nábožné slovo k ní má dženca nadoku a zamovitosti radvorské vosady Monika Kralova z Boranec.

0: Polícia z G.
1: Ve vojerecach dostaštaj so vodrovečo pred jenem inbisom 25-30-letni muži doosu pritem stolči stokuske pokažace muža z Afganistana a to tak jara za tutum padne a so zrani dobehu jeho do korone doesč kriminalna policia so netkostem zabira. Na besto šešta posta v Liske mališanskih menjer je policija spešnost kontrolovala, od neče 400 ježdžitvo bije 640 prespešnje. Negativne dnju rekord nastaje šofer z Döbelna, snimale 80 km/h, tam že še jednož posta dovolenih. Što je to, je mu vunesvo, jeden dupk ve Flensburgu a 115 euro pokute drbivun zapvačič. V Kamencu je peča starší muž se svojim červeným panda do kolesovaria zjú, jako takého znamenča opisuje jeho 20-letné kolesová, a tut on bie na lievom boku drohy na pučniku popuču, jako auto prošče z drohy nalivo v odpočí a do neho zjedže. 20-letné solochce zraní na jeho kolesu nasta škoda 100 euro a vone panda, z toho vujenže znamenča policia je dreso přitutý zrašce vodajče na zadnem ljubem boku obškodil.

0: Filomelos. Dodam dejstva Marie Drozene.
1: Jeden tydzień je náš Filomelos již popuču smiaju. To je hakle druhý raz, co se do italskeje poda. Jsem čipna, kak so jemu netko popuču vědže.
2: Na, pojď se mnou, na, pojď se mnou, pojďte Drozna, pojďte Drozna. Na, na, na, na, na, na, na, na.
1: Och, to pak je rýně, co se jemu dere vědže. Hač do Bauerskeje je si doličal, do Alpu. A stej na Almě a vůboko předocha. Jodlovač to dren je největší talent našo Filomelosa. A krůvam najskýře hižo v uši bola.
2: Jodl, jod, na, v krůve. Herta, Reza a Gretel a kajš vyši rikače. Vy máte si najrenčo. Cvý dzień na vůdce stáč, ležeč a žvemlič, zvopušu nekotr muchy zeširič. To by so mi tež ľubivo.
1: Tuta idea pak so krúvam pošim za čunelu.
2: Šokej šaka, ja boli čunelom dále. Burze sejdu meduce pod blidom v bello ristorante a tykam bella pizza, bella spaghetti, dla tato a drbiu bella dale, jenoš ište mavu piccolo styrenci popšiu.
1: Filomelos depta pouce a pyta za vačkami, zoby si brjušky ščeku sknatekau, zoby dosť šmocou miu, když Alpy přeleči. Ups. Netko je Filomelos do krujace o plinca stupiu.
2: Opravdže, šaka, herta, reza, gretel, by to treba. Lech, zo, netko ja voniam kaj sapotk. Šikma ne to tešne.
1: Prav je, takle so v Bela Italii pokazač ne možeš. Najlepje zo so tamle v horske rečce vukupaš. Je taká taký, že zase raz treb.
2: Je to voda zimná. Ľud zimná. Nuž chce utunkať, čo to dosáha. Zima. Víšte, mi je tak zima. Tajka, krotka, vopuška.
1: No, poj, Filomelos, so jače zase vúčanú.
2: Ach, zima. Ale okej.
1: No vidíš, netko se čiste a se svědčíš kajš hono latarní vobilené jeko.
2: Máš pravé. Okej, takhle vukupané se netko elegantne dosť za Italsku. A môžu dále léčeť. No, Fyrty, šaky, hač do burze.
1: Dobre liet, Filomelosov.

0: z dybką na podziwie cichie.
1: Srpski rozgłos. Powieście. W studiu Blanka Funcela.
2: Srpska základná a srpska vyša šula Budešin svedčite tutých dňach svoju 80. ročnicu založenia. Počasvom naša šula Čara, Dženca a Juce sú so šulerio naše lakistáciach ze staviznami kubvanišča zabierali. Časový svedkojo pobychu Čara na projektnom dňu základnej šule ve riadoniach a rozmoviachu so ze šulerimi. Zaž v mesacach nasta šte prošurka, ustajenca a video. Dženca prezentuje so projektuje vúsledky na zromadnom zabavnom popodňu s bývšimi vúčarymi srbského kubvanišča. Kmenská rada Slepo je svoj hospodarský plán za leto 2021 vôsne v obsamknula. Za investície maja celkone 2,8 miliónu euro k dispozícii. Nevyšu prioritu má plánovanie nového strôdniského centruma. To je najvážnejší projekt struktúrnej zmeny gmene. Dále chce gmena Slepo do tamnejšie voňové vobore a šule investovať. Tak má som je s druhým solárna připrava na Češe nímsko-srbského šulského komplexa instalovať. Za 108 tisac euro chce gmena Srbské kultúrne centrum sanirovať. Peč iniciativu Sornje Vužice je nominované za publikumové votvosovanie vo nímske mytor za angažement. Je to mes druhým tovarstvo přečelom motorských z Budešina, kotrež kojže leto v ulica Džeči Džečaceho domu Vuješku organizuje. Budeské tovarstvo Cuzeum je nominované za svoje kubanské poskytky vokovo technologie CNC za modostných. Online nové votvosovanie beží od džensnišho 1. októbra hač do konca mesaca. Ze Sakskeje je 40 projektov v votvosovaniu pod Sovinimske nimale 500. Zubornicce Pola Malešec maja netko od sveče neodvisne nádružne v obsvetlenie. 4 nové nádružne lampy sa jenice od zvonca a ze z energiu zastaraja, tak Malešanský vesanosta Matias Seidel. Solárne platy sú do štiežeru zatvarené a milina skvaduje sa akuach. Nové v obsvetlenie je gmenu niečo 27 tisac euro pvačivo. V okres Sorelc dostáva sa džen a vúpšo do zadúženia. Za kletu líči krajnoradný zariad s deficitom 101 miliónu euro, leto na to ze 107 miliónu eurami minusa. To vukadža značíska etáta, kotrež sú čara ve okresnom semiku diskutovali. Příčiny sú rázne stúpace abo stúpane sociálne vúdavky v okresa. To nastupa především v obvuky modžinské pomoce a vúdavky za ládanie. Kaž rozvoží finančný decernent Tomas Gampe, treba je džen a viac ľudí sociálnu pomoc a podpiru. Dojšličí v okres tým, zo doby 2027 kruč viac penis za ládanie potrebných zapvačič, hač hýšče před 10 letami celkone 5,5 miliónu euro. A to bychu naše poistče, kotrež namakače tež na našich stranách internetu a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A dženca bude to hišče rastajky riane převažne svončne nazimský džen se zmivými 21 do 24 stopnemi, júce potom viac mročelu na nebju a bude trochu kodnišo se s maximálne 19 stopnemi.
0: Přeco hišče Steve Vyskač mě s Nimcami a Kulocom, když jedeče tam po dvou SPČa 90 Vyskaso na smír Nimce.
1: Serbský rozvoz.
0: Votada je votoho, je všitko v poriadku. Tu budušinje je vodženstnišeho samorodova droha zase dospunje votorena. Přejmuj vám všim tuž. Dobro a věstu jezbu do dženstnišeho rania.

0: В поездчах, ще в этом слышали, будыска закладна, а высшая школа свечите свою 80-ту ручницу заложения. Знано я теж нехто мезвами, кише сам до тутую школу ходжу. Гаеш? Blanka Funzena, kotraž je mi tu dženca rano po boku.
1: Aj tak je, před dokvarne 55 letami sem do sapske šule, kaž so ona tede menovaše zastupila, a ze mnou jednače dalše sapske džetši tu z mesta. Vukodžejuši sapsku pistovanju Jan Rade Sapvela, stejach me potom prinio septembra 1971 na skodach před tedeši šulu z cukoruj titu ve rukomaj šulačak bie zamestnena ve dženznišim tvare Njú džičace a možinské biblioteky při sapských rebiach. Pretač přečenjach my potom dvě leče božišo na budeské celnišče.
0: To se potekim tež jedna ze svetkou časa asi, kaž druze tež v tutom tydženju v jedni riadoni sapské základní šule pobyla, so by o tom porječala a na prašenje odmluvila.
1: Rune tak, najprede sem se přednoš, kýž sú tam z vůlky prúcu rumadže zestajli a ve auli prezentovali na Polskova a potom smedžach so se s džičimi riadoni jeden a rozmovieč, či bych u voprodejara zviedaví, stajach u prašenia, ale tež to, što vo sebi rozpravjachu, kotre instrumenty takle raja, so rade moluja, ale tež športuja a v obladach my se zromadne v ustajencu a nakoncu zaspivachu šče spiv, kýž je skvadnostne 80. šulského jubilea nastal.

Čenca zetka so v Okličanska gmenska rada večno sedmih dorst v ovom domje v Novi Vesce. V Radvorju moža so v obetlerju Čenca v lokalnem zastaranju z milinu z Nucka Radvorskije gmene informovač. Přeprošuje na informacijske zahredovanje, aby etovošnosť a energijové družstvo vítaj večo šestčich v hostčencu meja. Jutze je zaposvanča CDU krajnem semje Elin Jenčec zromadne za statnym ministrom za Wobswiet a Ratorstvo, Georgom Ludwigom von Breitenbuchom, ve viacerých ratorských závodach s hostčom večo na po sedmich, potom Jen Zakonča, z rozmunem goom, na kotrom šmuže kužde svoje prašenja vodbyč a to nukničanske barace na posednich. Župne svedžin, župe Michal Honik, vodmije so sobotu večer šestčich v Pieskecach, a to v kooperaciji s tamnejším športovým tohostvom. Cieža tam vinove a spivne svedžin vo svedčič a očakuje k tomu tiež serbskú skupinu Kmielovanka a cymbalovú skupinu z Moravy. V sobotu je názemský koncert na česť Jurija Pilka v Hodžiskej cirkvi. Koncert vôdovač bude kôr Budyšin. A přichodné predstajenie účtnie skupine Floppy Dolls, kde je v sobotu večer v Kruščicách jednoče na povosmich. A na džin voterenich Duri přeprošuje sobotu vonjeva vobora z Smičkec. Tam môžete so sami vodcuch ve šelakorých vecach, štož ma z vonjevi voboru činič vúspetač.

0: No, z čo začo váš kafej juž upili, píšťo zúžom kafej a kak dej ten byš?
1: Ja rada kafej pijom, to je moje živinský elixír. Ráno ga stávam, trebam veliku tasku kafeja po obieže teke ešte raz. Ja pijom ten kafej z nieco bielem, ze zmiatenu alebo mlokom, což ono mám.
2: Zvětšego gotujem sebe kafe z francouzského presu abo z filterovou mašinu. Gašio také možno, pen sebe zvarjom turkojský kafe.
3: Ja nepijom cesto kafe, ale každý raz pijom, pen rada přicinijom smetanu veliké.
4: Ja veľký rád kafe pijom. Mej najľubší variant to je kafe latte s kokosovým mlokom, a také nieco sladkého k tomu jesť, či ja ľubujem.
0: Ja, to sme sa žinca všašali v Serbách. Všicinajo a žincajo žen kafeja. Co godla ten kafe tak ľubujome, no se viedla tie substance venjom v kofeínie bužo také net to grono. Ja ga musím přijúdať, že ja sám nepijom kafe, ten čo mier pičku na učobu, ale veselím se, až mogu skrejtne raz, kráž tož ten serský šlager z toho uskenijom, až texta Helmut Richter. Jo, dremel, ja no tu, ja tnu pšavu ľubosť, a to je taký pšavu gorúci kafe, to spiva ho den NDR-ský šlagrový star Ingrid Rakitz.

0: No, z čo začo váš kafé už upili, píšťo zúžom kafé a kak dej ten byš?
1: Ja rada kafé pijem, to je moje živinské elixír. Ráno ga stávam, trebam veliku tasku kafeja po obieže teke ešte raz. Ja pijem ten kafé z nieco bielem, ze zmiatanú a vo mlokom, což ono mám.
2: Zvětšego gotujem sebe kafe z francouzského presu abo z filterovej mašinu. Gašio teke možno, ten sebe zvarijom turkojský kafe.
3: Ja nepijom cesto kafe, ale gaši raz pijom pen rada pšicinijom smetanovi likér.
4: Ja veľkin rád kafe pijom. Mej najľubší variant to je kafe latte s kokosovým mlokom, a také nieco sladkého k tomu jesť, či ja ľubujem.
0: Ja, to sme sa žinca všašali v Serbách. Všicina jo a žinca jo žen kafeja. Co godla ten kafe tak ľubujome, no se viedla tie substance venjom v kofeínie bužo teke net to grono. Ja ga musím pšiltať, že ja sam nepijom kafe, ten čo mne pičku na učobu, ale veselím se, až mogu skrejtne raz, kráž tož ten serský šlaga z toho uskenijom, až texta Helmut Richter jo dreme, ja no tu jadnu pšavu ľubosť, a to jo taký pšavu gorúce kafe, to spíva ho, nennt NDR-ský šlagrový star Ingrid Rakitz.

S tým riedne štúdsku Ingrid Náglové je jo nint skoncovo našo nazemské uštevanie. Nažiem sa ešte mogli přitom čoho odochnúš do jo bolo uštevanie slita živiš našo sú dva živiš žaset. Už on dali s kroatickým spivom a tam jo sa vie vo vinie.

0: Alo, ja sam Astrid Šramová z Kubina. A ja žicem za mňo rytne spiju, doma rytne jo. Ja som jačuna spivaka z Kubina. My máme v Kubinie kubku. My sme 7 ženský v Kubinie. A my spivame viegin rada jačune spive. A oplevame jačunu drastvu. Jo. A tam je veľa serskýho.
1: Ja sa južo jaselím na jačone carská, až púžaš ho zase spívaš, ľuba Astrid. Coraz čoká sa južo deri umenjali k jačonemu spívaniu a také k drastvie. Náš vúžeca film Mec drastvie sme pokazali ve Rubinie a což som svišil, je bola živá diskusia, to rád svišim. Vy svišiš o tej diskusie v serskom programie, v tej diskusie o serské drastvie v našom pínosku Neželu. Neperipak nend ten Jitson is bio, du warst rett.